0: 101 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, tak to je dotaz, že... Tady by se ptal, z čeho je třeba platiti kokodaň, že ano? Tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano,
2: ale...
1: Zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě, to je hlavní město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, že jo? Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte. Nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd. My máme stejně z Akademie věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No, a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už prosím konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo odpověď, že jo, právě. O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo, bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak další dotaz.
1: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mykén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: No co já? Mě chodí manžel domů opilý?
1: To je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
1: To je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale, dámy, dobře rozmyslete, to záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se svléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz ženský, paní Bémová. Píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
1: Tady píše... Tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. To je roztomilý. No. Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
2: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
1: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím, tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky, že?
2: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
1: Tak dost.
2: Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
1: Ano.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. She was born in November.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy blážo plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal, tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle to. Že si tě donutí do ženy. Říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se něčeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt a v pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má v očích takový ten záblesk, kdy on to má vymýšlený. Ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, já normálně. Monika, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říkal, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrástě. Říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všechny zavřou. Ale nedávejte mi hada, nedali mi ho na krku.
0: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
2: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
2: Úplně.
1: Počkej, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
2: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
2: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
2: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
2: No tak.
1: Ježiš, co zase?
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
2: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
2: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Jste chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
3: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
2: Takhle.
1: Co vy na to?
2: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
3: Ještě mě bolí baterka.
1: Pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
2: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými si jedině ženská dovede poradit. No tak pojď v rogu. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No, vám taky, pane majore, vám taky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já mám jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pánu, prosím, já se táty zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říká: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice. A teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá: co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali: nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž ji měl. Druhý padl. No něco ohromného, veselo z toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: pánu, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese, mě tam svítí hovno.

0: to, náma to otřáslo, zaprvé protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle, umpá, no co to je za víno? My jsme říkali, no co to povídáš, to bychom museli vidět, umpá, však pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžních hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy, jak Eisenponáci tam nebo támhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne pač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. On pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, zkysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám daruj mi to, on pak chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On povídá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vomanga. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady zavolá tohleto v noci, já mám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno v noci, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. Pompa, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde. To mě to porád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, v oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kterou celou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí, tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, my na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchní vělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, to tady.
2: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku rozsluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. I když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
2: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
2: No, musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No, počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
1: to
2: drahý Mračku, pane, to ale nejde jako zase černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
1: Tak pane referente,
2: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
1: Jo, to
2: moje,
1: je
2: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
2: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
2: jestli
1: můžu,
2: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář, hledajte 11. května.
2: Už to kolik?
1: 11. května.
2: Teď jsme u toho, jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
1: No právě, ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
1: No.
2: Vy chcete říct,
1: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
2: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, teď za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
2: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pane majore,
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: No, takhle. To je něco jinýho? No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Ježišmarja, co jsem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Ježišmarja, a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, je.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malo. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělá všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce, no a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co poděla vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebereš nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslíš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, buďte klidnej. O by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodli, že si před spaním mají čistit zuby.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme Rub a Leeds.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví. A to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo esteticky, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselej, vtipnej jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipnej, jo? Doha takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. A my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné, vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku.
3: Prosím. Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No, já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné,
3: tak... Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.

0: Chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. Aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se...
1: Promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
0: Mně to taky přišlo takový.
1: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
0: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory, káva, limonáda. Co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory.
2: 15.30.
0: Co?
2: 15.30.
0: No, potom vám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také. Skleničky, samozřejmě, jděte pryč. Cože?
2: 15.30 potřeba.
0: Promiňte. Budu muset zaplatit. No, to je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už děkuji. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie zachovaná nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž stíhan bude na svobodě. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
0: Jihlava aktuálně.
1: Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit, působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Je to jedna ze série akcí k blahořečení kněží Buly a Václava Drboly. Barbara Streisand se kvůli zranění kolene tento týden nezúčastní závěrečného ceremoniálu filmového festivalu v Cannes, kde si měla převzít čestnou zlatou palmu. Organizátoři v nedělním sdělení obsahujícím prohlášení americké herečky a zpěvačky uvedli, že je oceněním i přes její nepřítomnost hluboce poctěna. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Freiburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Český tým si tak zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlené skupiny projdou 4 nejlepší celky.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dobré ráno, dobrý den, jsme tady s vámi i na začátku 21. týdne, máme pondělí 18. května. Nataša dneska slaví svůj svátek. Během chvilky se vrkneme do Jihlavy třeba na to, že tady máme další parkoviště Park and Ride, tedy BR, jak někdo také říká. Kde, kolik se tam vejde aut, prozradím během chvilky. Dobré ráno.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: co se děje v Jihlavě.
1: V Jihlavě je hotová výstavba nového parkoviště Park & Ride Mostecká. Řidiči můžou nově využívat 49 parkovacích míst v režimu zdarma s maximální dobou stání 24 hodin v pracovních dnech od pondělí do pátku. Součástí projektu byla také úprava okolí nově zpevněných i dalších 8 parkovacích míst před autoservisem, která zůstávají v dosavadním fialovém režimu parkování. Výhodou parkoviště je i dobrá dostupnost městské hromadné dopravy. Zastávka MHD Gorkého se nachází přibližně 150 metrů od parkoviště. Tak další místo, kde se dá zaparkovat. Tak ho využijte třeba právě vy. Přejem dobré ráno.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Co přinesl 18. květen v historii? Například v roce 1337 Beatrix Bourbonská, manželka českého krále Jana, byla v Praze korunována českou královnou. Protože však byla šlechtou odmítnuta, brzy zemi znovu opustila. V roce 1889 vídeňský podnikatel Karl Wittgenstein založil nakladně novou ocelárnu Poldinu Huť. V roce 1891 byla otevřena budova Národního muzea. V roce 1899 pan Jiří Stanislav Gut Jarkovský a Josef Rastar Ořovský a další založili Český výbor pro hry olympijské. V roce 1950 byl přijat zákon omezující akademické svobody. Co stojí za zmínku ze světa? Těch událostí je tady neuvěřitelné množství, ale třeba v roce 1980, to už si někteří jako pamatují zcela určitě, došlo k masivnímu sesuvu a následné laterální erupci sopky svatá Helena, ležící v americkém státě Washington. Ten pyroklastický proud během pár minut úplně zničil území o ploše 600 kilometrů čtverečních. A spolu s lahary, které se prohnaly okolními řekami, zabil 57 lidí a škody se tehdy vyšplhaly na nějaké 3 miliardy dolarů. V roce 1990 ve Francii vytvořila TGV nový rekord ve světě železnic, 515,5 kilometrů k tomu. V roce 1990 v Bonnu podepsali ministři financí NSR a NDR smlouvu o měnové hospodářské a sociální unii mezi oběma německými zeměmi. V roce 1999 americká chlapecká skupina Backstreet Boys vydala své třetí studiové album s názvem Millennium. Kdože dneska z těch známějších slaví narozeniny, tak je to třeba Sandra Menges. To neznáte. Ona se říká jenom Sandra, zpěvačka. Ta slaví 64. narozeniny. Stejně tak 64. slaví herec Karel Roden a herečka a také režisérka Sabina Remundová dneska slaví narozeniny 54. Pokud jste ještě nestihli svátek, tak dneska slaví Nataša. My gratulujeme. No a dnes je také Světový den muzeí. Pokud slavíte něco i vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Víme, co se deje v našem kraji.
2: Kraj Vysočina se bude ucházet o pořadatelství 13. zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2029. Rozhodla o tom krajská rada v reakci na výzvu Československého olympijského výboru. Ty hry se uskuteční od 14. do 19. ledna 2029. Zimní olympiáda dětí a mládeže představuje prestižní sportovní akci a velkou příležitost ukázat Vysočinu jako kraj, který dlouhodobě podporuje sport dětí a také mladých lidí. Ta olympiáda dětí a mládeže patří mezi významné celospolečenské události. Díky spolupráci s Českou televizí zasahuje živý vysílání ze sportovních soutěží přes 1 milion diváků. No a v kraji Vysočina se zimní olympiáda dětí a mládeže uskutečnila v roce 2014. Tu letní olympiádu Vysočina zatím nikdy nehostila. Jak to dopadne s touto zimní, o kterou budeme žádat na rok 2029, to ukáže čas. Dobré ráno.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Vyrážíme za dětmi a ptáme se jich: děti, proč vlastně chodíme do restaurace?
2: Protože kdyby jsme byli někde na výlet a třeba maminka by spala.
3: Protože aby jsme hodně papali.
4: Kdyby jsme neměli doma jídlo.
5: Kdyby moje mamka nestihla uvařit jídlo, tak by jsme šli do restaurace a my chodíme do čínské restaurace.
6: Kdyby jsme nestihli uvařit jídlo, tak bychom museli jít do restaurace.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Česká stomatologická komora by chtěla získat více pravomocí pro kontrolní činnost, vzdělávání nebo analýzu pokrytí sítí zubních lékařů. Navrhuje také posílení pravomocí nelékařů ve stomatologii, například zubních techniků.
0: Co se děje v kraji?
1: Třebíč téměř za 2 miliony korun rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace vybavení bude dokončena 30. června. Americký prezident Donald Trump na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února Spojené státy a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 7. místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, jenž si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: To je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumím.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nutnou nudu.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké pondělí. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie zachovaná nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž stíhán bude na svobodě. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
1: Jihlava aktuálně.
2: Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit, působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Je to jedna ze série akcí k blahořečení kněží Buly a Václava Drboly. Barbara Streisand se kvůli zranění kolene tento týden nezúčastní závěrečného ceremoniálu filmového festivalu v Cannes, kde si měla převzít čestnou zlatou palmu. Organizátoři v nedělním sdělení obsahujícím prohlášení americké herečky a zpěvačky uvedli, že je oceněním i přes její nepřítomnost hluboce poctěna. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Freiburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Český tým si tak zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlené skupiny projdou 4 nejlepší celky.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: S vámi ve studiu já, Peťa Hlávková, ladíte Rádio Jihlava, máme pondělí s datem 18. května. Přebíčte

Ladíte Rádio Jihlava Třebíč, téměř za 2 miliony korun bez daně rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace vybavení bude dokončená 30. května, alespoň o tom informovala mluvčí třebíčské radnice. Nové prvky mají zpříjemnit cestu a pobyt v městské zeleni. Teď další hity. Strom.

0: chytřejší než rádio.
1: Mažete si ji na chleba nebo jídíte po lžičkách rovnou ze skleničky? Vydrží pár dní anebo zmizí za jediný večer? Řeč je o proslulé oříškové pastě Nutella. A i když na první pohled působí čokoládově, tak se nenechte oklamat. Vznikla totiž po skončení druhé světové války, kdy na trhu panoval nedostatek kakaových bobů. Aby piemontský cukrář Pietro Ferrero během hladových poválečných let uspokojil i u svých zákazníků chuť na čokoládu, tak právě vyrobil v roce 1946 sladkou pastu převážně z lískových ořechů, cukru a tuku. Nedostatkového kaká obsahovala jen tolik, aby obelstila zrak a chuťové buňky vařící po čokoládě. Původně se jmenovala Giandujot a prodávala se v kostkách podobných máslu. Až o 5 let později se pod značkou Superkréma zjemnila a dala se lépe roztírat. Poslední krok k dnešní Nutelle učinil Pietrův syn Michel Ferrero, když v roce 1964 představil její současnou chuť, konzistenci i typickou nádobu. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Ladíte Rádio Jihlava, díky nové spolupráci nemocnice Jihlava a Masarykova onkologického ústavu. Budou mít pacienti ve Vysočině rychlejší přístup k moderní diagnostice, specializované léčbě i novým klinickým studiím. Spolupráce přináší také lepší multidisciplinární péči a větší podporu během léčby. Memorandum se podepsalo smluvně. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou to zprávy, vítejte. Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. V průběhu týdne teploty porostou až k letním 25 stupňům Celsia. Stále však počítejte s přeháňkami.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park & Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném městě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní najdou například obrovský stůl, který v nich může vyvolat pocit malosti, ale mohou se díky němu i vcítit do pozice malého dítěte. Hokejisté Slovenska porazili včera na mistrovství světa v utkání skupiny B Itálii 4-1 a navázali na výhru nad Nory. Hokejisté Norska byli úspěšní ve druhém utkání, když včera porazili Slovinsko 4-0. Rakousko zvítězilo ve skupině A nad Maďarskem 4-2. Hokejisté Spojených států porazili nováčka Velkou Británii 5-1 a Lotyšsko zdolalo Německo 2-0. Hráči Švédska porazili Dánsko 6-2 a ve druhém utkání poprvé vyhráli. Švédové budou dnes třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě roku 2028. Na více informací se počkejte za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Ladíte v Lostu 1.1 FM, jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí. Bude hotový v létě roku 2028. Z města v sousedství dálnice D1 obvede vozidla, která

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Ve Žďáru nad Sázavou nebudou moci auta zajíždět před začátkem vyučování před žádnou ze 4 základních škol. Na více informací si počkejte za chvíli.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Ladíte rádio Jihlava, ve Žďáru nad Sázavou nebudou moci auta zajíždět před začátkem vyučování, před žádnou ze čtyř základních škol. U dvou už omezení platí a u zbylých, které jsou v Komenského ulici, bude od 1. června. Cílem je zvýšení bezpečnosti v těchto místech. Novinářům to řekl starosta Martin Mrkos. V lokalitě, v níž jsou i školka, střední škola a sportoviště, město zároveň příští měsíc zavede nový dopravní režim. Na změny upozorní veřejnost 1. června akcí Asphalt Art. Teď už další muzika, za chvíli zprávy.
1: Rádio Jihlava 101.1

snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodivod?

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Uvedl zároveň, že se přijetí uskuteční bez příležitosti pro média.
0: Jihlava aktuálně.
1: Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili starší manželský pár. Přesný průběh neštěstí je dosud předmětem vyšetřování. Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit. Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, vám všem přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině a taky už máme dneska 18. května. Po víkendu začal nový pracovní týden, no a tak je ideální čas v pohodě a při poslechu Rádia Jihlava ten nový týden, jak se říká lidově, nakopnout. No a co vás všechno čeká? Tak opět v první řadě písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba to, že ledoví muži odešli a tak se nám snad vrátí i teplejší počasí. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, já přeji hezké pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, my se společně teď můžeme podívat do světa muziky, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka Tereza Mašková se nezdá, ale v srdci je pěkný dobrodruh. Zpěvačka se v rozhovoru pro Extra.cz svěřila s velkým životním snem, který by si jednou chtěla splnit, a to vylézt na Mount Everest. Problém však je, že by příprava na to trvala 10 let, což už tak lákavé není.
2: Jako dým teď rozpouští nás.
3: Rádio Jihlava.

0: český zpěvák a herec Daniel Žižka skončil se svou písní Crossroads ve finále až 16. Jeho tým je přesvědčený ale o tom, že byl během svého vystoupení poškozen, když došlo k technickým problémům s přenosem. Podali proto také stížnost.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pan vrchní, v polévce byl tenhle vlas?
2: Jak je to možný?
1: Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a my se právě teď mrkneme na to, kdo 18. května slaví svátek. Tak jsou to Nataša, Toska, Tosca, Erik, Erich a Timea. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Toto je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 18. května. No a můžeme se mrknout na pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, v den svátku Nataši zpravidla neprší. Nebo, když má svátek Toska, sluníčka jen troška. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít závěrečné řeči.
0: Co se děje v kraji?
1: Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola pro děti z několika obcí, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. Sádek bude fungovat i jako místo konání svatebních obřadů, zatím se ale za jeho zdmi intenzivně pracuje. Maďarský prezident Tamáš Suliok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Maďar vyzval Sulioka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. No a dneska si řekneme, jak se dělají kuřecí kousky v omáčce wok. Za malou chvíli vám to prozradím. Mezitím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a když máme to poledne, mám pro vás recept na dobré jídlo. Dneska kuřecí kousky v omáčce wok. Kuřecí stehenní maso očistíme a nakrájíme na menší kousky. Cibuli a česnek také očistíme, cibuli nakrájíme nadrobno a česnek prolisujeme. V pánvi rozpálíme olej, orestujeme na něm nakrájené maso. Opečené maso posypeme směsí smíchaného koření, přidáme cibuli a česnek, všechno promícháme, necháme rozvonět a podlijeme trošku horké vody. Jakmile se voda odpaří, směs znovu podlijeme, cirka 2 deci vody a zahustíme škrobem rozmíchaným v trošce studené vody. Krátce povaříme a podáváme s těstovinami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No, řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: na Rádiu Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho polední vysílání s Fugasem, který vám právě teď nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
3: Co se děje?
2: Ukradli mi kolo!
3: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milej zlatej, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fuga, vám všem přeje krásný den. Máme dneska pondělí a je 18. května.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Jihlavská fotbalová Vysočina už není poslední. Nejdůležitější zápas sezóny totiž jihlavští fotbalisté zvládli, když rezervu Sparty Praha porazili 2-0. Zejména ve druhé polovině byli jasně lepším týmem a jedno kolo před koncem stále tak živí naději na záchranu v druhé lize.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.
3: Rádio Jihlava.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácné relikvie je zachovala. Nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Stíhán bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení.
0: Jihlava aktuálně.
1: Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce. Čeští hokejisté odcestovali do Švýcarska s 10 hráči, kteří ještě do pátku neměli ani jeden start na mistrovství světa. Hned v úvodu turnaje se musí vypořádat s jednou nepříjemností. První 3 duely totiž národní tým hraje o 20 hodin 20 minut. S tak pozdními začátky se běžně nesetkávají ani profesionálové. Tak pozdě extraligové duely nezačínají, přitom právě česká soutěž vyslala do reprezentace nejvíc hokejistů. V Evropě od 8 večera začínají často pouze Švýcaři. I dnešní zápas českého týmu se Švédskem má start ve 2020.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my můžeme pokračovat dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na svatbu hokejisty Petra Čajánka. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji pěkný den a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hokejista Petr Čajánek vzal si o 21 let mladší modelku a konala se veselka snů. Vítejte v bulvárním okénku. Na svůj druhý život už má papír jménem oddací list. Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek na ledě třikrát vyhrál titul mistra světa. No a v životě se podruhé stal také manželem. Začínáme další kapitolu našeho života. Posledních 5 let po tvém boku byly ty dosud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den. Vyznala se Habáňová na Instagramu. A byla svatba. Nejhezčí den proběhl tradičně. Byla polévka s játrovými knedlíčky, svíčková i obří svatební dort. No prostě veselka snů.
1: Vážení diváci, pravá jihočeská.
2: Ty děvko jedna!

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme po takzvaných zmrzlých mužích a i podle meteorologů by se mělo počasí tedy už teď začít chovat přeci jenom vlídněji a nabízet více tepla a více sluníčka. Minimálně do konce týdne se očekává polojasná obloha a v podstatě celý týden bez deště. No a teploty také pomalu porostou. Dneska 16 stupňů, zítra 18, ve čtvrtek 20 a v pátek už 21 stupňů.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava Fugas vám všem přeje krásný den. No, nicméně čas je neúprostný, nás už dostrkal až do doby, kdy se s vámi musím prozatím rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost v následujících 2 hodinách. No a já vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. A do té doby, čau bas fugas.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Neandrtálci používali kamenné nástroje k ošetření zubního kazu už před zhruba 59 tisíci lety. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře, v níž vědci objevili hluboký otvor vytvořený ostrým kamenným nástrojem ještě za života svého nositele. Podle archeologů jde o nejstarší známý důkaz zubního zákroku a první případ vrtání zubu u jiného druhu než Homo sapiens.
0: Jihlava aktuálně.
1: Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili starší manželský pár. Přesný průběh neštěstí je dosud předmětem vyšetřování. Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit. Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Hladíte Rádio Jihlava, taky v pondělí Katka přeje pohodové odpoledne. Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Víc už za moment.
0: Rádio Jihlava. 101.

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku. Při obřadu smíření za historické i současné křivdy je to jedna ze série akcí k blahořečení kněží Buly a Václava Drboli. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje krásné odpoledne. Třebíč téměř za 2 miliony korun rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Další informace za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Třebíč téměř za 2 miliony korun rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace vybavení bude dokončena 30. června. Teď ale zpátky k hitům. Rádio Jihlava přijme pohodový den.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire asi 60 milionů eur. To je v přepočtu 1,45 miliardy korun. Informují o to média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru.
0: Co se děje v kraji?
1: Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola pro děti z několika obcí, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. Sádek bude fungovat i jako místo konání svatebních obřadů, zatím se ale za jeho zdmi intenzivně pracuje. Maďarský prezident Tamáš Suliok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Maďar vyzval Sulioka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park & Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Další informace za pár minutek, zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park & Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra Sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. Na to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Další informace přidám za moment, tak buďte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava taky v pondělí. Moderní dopravní úzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava přijme krásný den.
1: Vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala. Nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Stíhán bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení.
0: Jihlava aktuálně.
1: Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a 2 lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Loď již osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy. Nyní čeká důkladná dezinfekce. Čeští hokejisté odcestovali do Švýcarska z 10 hráči, kteří ještě do pátku neměli ani jeden start na mistrovství světa. Hned v úvodu turnaje se musí vypořádat s jednou nepříjemností. První 3 duely totiž národní tým hraje o 20 hodin 20 minut. S tak pozdními začátky se běžně nesetkávají ani profesionálové. Tak pozdě extraligové duely nezačínají, přitom právě česká soutěž vyslala do reprezentace nejvíc hokejistů. V Evropě od 8 večer začínají často pouze Švýcaři. I dnešní zápas českého týmu se Švédskem má start ve 2020.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 18. května a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugás vám z vln 101.1 FM přeje hezký den. Já už jsem opět za mikrofonem a jsem připraven vás provázet tím odpolednem. No a se mnou jsou připraveny samozřejmě především písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že v náměšti nad Oslavou byl k vidění španělský vrtulník. Taky se dozvíme, kdo se v tento den ze slavných narodil. Počkejte si na podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Dear Dad, you're a mom, my friend.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: V sobotu se konal den otevřených dveří na letišti v Námešti nad Oslavou. Začal přeletem dvojce stíhaček JAS-39 Gripen. Po nich se do vzduchu dostaly i vrtulníky Mi-171 Ash, Venom a Viper. Návštěvníci mohli vidět také vrtulník Tiger. V Česku dosud tento stroj španělské armády nevystupoval, řekl velitel 22. základny vrtulnického letectva Petr Slíva, který akci pořádanou po dvou letech zahájil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 18. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jarní čištění ulic pokračuje v Jihlavě i v druhé polovině května. V termínu tento týden probíhá předposlední etapa blokového čištění komunikací, chodníků, parkovišť i cyklostezek. Sledujte proto harmonogram čištění a nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Zítra to budou ulice Pávovská, Pošumavská, Pávov, Školní, Luční, Lomená a u Rybníka.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 18. května a můžeme se tedy podívat, kdo ze známých se kdy v tento den narodil. Tak třeba herec Karel Roden, lídr katapultu Olda Říha, herečka Sabina Remundová, ale taky třeba německá zpěvačka Sandra. No a pokud jste se i vy v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

začít nově. Ty beze mě a já bez tebe, v jiný čas a v jiný době, v dnešní den a v dnešní noc, já chtěl víc a ty zas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Neandertálci používali kamenné nástroje k ošetření zubního kazu už před zhruba 59 tisíci lety. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře, v níž vědci objevili hluboký otvor vytvořený ostrým kamenným nástrojem ještě za života svého nositele. Podle archeologů jde o nejstarší známý důkaz zubního zákroku a první případ vrtání zubu u jiného druhu než Homo sapiens.
0: Jihlava aktuálně.
1: Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili starší manželský pár. Přesný průběh neštěstí je dosud předmětem vyšetřování. Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit. Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že skoro 24 tisíc lidí šlo do Prčic. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni a mezi tím poslouchejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Na start 59. ročníku pochodu Praha Prčice se včera postavilo 23 683 turistů. Meziročně asi o 800 méně. Organizátoři to připisují na vrub počasí. Od uspořádání prvního ročníku nejmasovějšího tuzemského dálkového pochodu uplynulo 17. dubna už 60 let. Avšak během covidové pandemie se akce nekonala. Proto byl letošní ročník 59.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pan vrchní, v polévce byl tenhle vlas?
2: Jak je to možný? Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko, a to s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Strhující rytmus skladby, kterou umělkyně představila na pódiu ve Vídni, si získal přízeň jak diváků, tak národních porot. Proč se nevedlo českému zástupci ve finále, se dozvíte na rádiu Jihlava už za chvíli v hudebních zprávách.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, já vám právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka Tereza Mašková se nezdá, ale v srdci je pěkný dobrodruh. Zpěvačka se v rozhovoru pro Extra.cz svěřila s velkým životním snem, který by si jednou chtěla splnit, a to vylézt na Mount Everest. Problém však je, že by příprava na to trvala 10 let, což už tak lákavé není. Jako dým teď
2: rozpouští nás. Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Jsi můj ztracený král, já tvoje údolí včel.
0: Zpěvačka odhalila své největší průšvihy. 61letá Anna K. se nezdá. Zpěvačka zavzpomínala na svá školní léta, která byla plná divočiny a rebelského vzdoru. Až do 5. třídy se jí prý dařilo mít dobré známky. To se ale rychle změnilo poté, co se ze Špindlerova mlýna přestěhovala do Prahy.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Pěveckou soutěž Eurovize vyhrálo letos Bulharsko. Český zpěvák a herec Daniel Žižka skončil se svou písní Crossroads ve finále až 16. Jeho tým je přesvědčený ale o tom, že byl během svého vystoupení poškozen, když došlo k technickým problémům s přenosem. Podali proto také stížnost.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: traje. Sí.
1: Radio Jihlava 101.1 FM.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakiře asi 60 milionů eur. To je v přepočtu 1,45 miliardy korun. Informují o to média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru.
0: Co se děje v kraji?
1: Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola pro děti z několika obcí, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. Sádek bude fungovat i jako místo konání svatebních obřadů, zatím se ale za jeho zdmi intenzivně pracuje. Maďarský prezident Tamáš Suliok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Maďar vyzval Sulioka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 18. května, máme taky lehce po 18. hodině a i v této době vám nadále společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že konečně nebude lídrinný KSČM.
3: Když se daří, tak se daří!
2: Tak já vám všem přeji hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hezký podvečer vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Europoslankyně Kateřina Konečná za dva týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Stranu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu, který se uskuteční 30. až 31. května, nebude už kandidovat. Po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo, jehož byla lídriní, dala svoji funkci k dispozici.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No, řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: Hokejista Petr Čajánek vzal si o 21 let mladší modelku a konala se veselka snů. Vítejte v bulvárním okénku. Na svůj druhý život už má papír jménem oddací list. Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek na ledě třikrát vyhrál titul mistra světa. No a v životě se podruhé stal také manželem. Začínáme další kapitolu našeho života. Posledních 5 let po tvém boku byly ty dosud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den. Vyznala se Habáňová na Instagramu. A byla svatba. Nejhezčí den proběhl tradičně. Byla polévka s játrovými knedlíčky, svíčková i obří svatební dort. No prostě veselka snů.
1: Vážení diváci, pravá Jihočeská.
2: Ty děvko jedna!
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 18. května. No a na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementina a budeme porovnávat naměřené teplotní hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 18. května v roce 1971. Bylo tenkrát 29,2. Nejstudenější 18. květen byl v roce 1787 pouhého půl stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 61 stanoven na 16 stupňů. Tak dámy a pánové, pro dnešek je to všechno, co jsem si pro vás připravil a tím pádem také vyčerpal. Tak se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek večera, strávený nejlépe s Rádiem Jihlava. No a budu se na vás těšit zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau vás fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala. Nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Stíhán bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení.
0: Jihlava aktuálně.
1: Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce. Čeští hokejisté odcestovali do Švýcarska z 10 hráči, kteří ještě do pátku neměli ani jeden start na mistrovství světa. Hned v úvodu turnaje se musí vypořádat s jednou nepříjemností. První 3 duely totiž národní tým hraje o 20 hodin 20 minut. S tak pozdními začátky se běžně nesetkávají ani profesionálové. Tak pozdě extraligové duely nezačínají, přitom právě česká soutěž vyslala do reprezentace nejvíc hokejistů. V Evropě od 8 večer začínají často pouze Švýcaři. I dnešní zápas českého týmu se Švédskem má start ve 2020.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. I could stay awake just to hear.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čeká.

0: Du, to asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráčském divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. No ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zeměžek než mladý kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30-60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky, jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda
2: no
1: oni
2: vím,
1: říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus,
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Jo.
1: No, ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, anebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nedřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jítáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nanose, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: To bych tak připomněl. Jo, teď tam, byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála, jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza.
1: Pa, teď se majdli, teď nevím teda, co uviděl. A máme pofilmování.
0: Všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako on by ti teda, jako aspoň na ten záběr, že by si se nasadila, jako že se sněš, to se jako vemem to trošku takhle, tohle.
1: No, ale to chci se nadělat, já to snad nějak přežiju.
0: Jako jo? Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako aby to nebylo neapetitlich, tak je jako oprali, ona si je vzala, nějaké dělej. Já takhle stála v té hodě a
1: je na hovno, ty mě tlače, hodila mu jenom hodě. Teď ten asi ty kravo, a se nenajím, co budu dělat.
0: No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už, ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo. Takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Kvasimo do Popraze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tu na, jako prostě normálně ty korunky, takže tohleto, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemné, jen tadyhle mě chybějí ty zuby, nejednou telefon. A pam,
1: prosím.
0: A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam, malý moment, on je na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam, malinký moment, on je daleko na zahradě, tam kruh, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam, koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý den. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížení.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ty se budeš divit, jo?
2: No.
1: A já jsem šla dneska rovnou...
2: Mluv to tam, nedejchej na mě.
1: Rovnou z práce domů.
2: To jsi to ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
1: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
2: No.
1: Mladík, jo?
2: No.
1: Krásnej, sportovní, 18-letý,
2: no.
1: A povídá mě, dívenko...
2: A co povídá?
1: Dívenko...
2: A pak zopřevedla přes křižovatku, jo? Co?
1: Proč?
2: No jak to proč?
1: Proč?
2: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
1: Ano, prosím. Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
2: Aha, kdo je to?
1: No to jsem právě taky nevěděla, tak... Tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou, šla se mnou.
2: Ale já doufám, že víš, jak seš vykoval, že jsi nešla.
1: Ne, šla?
2: Jak to?
1: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
2: To je správný.
1: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
2: No.
1: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
2: No, ale
1: no já mě. Jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
2: No takhle vůbec,
1: no.
2: Takhle vůbec,
1: no, ne, si nemluv. No nepočkejte, já si piju kafe nebo borovičku.
2: He, jo, tam. Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
1: Lázinku, to je úplně mrtvej malíř.
2: Jak to?
1: Protože umřel.
2: Jo, on umřel, kuda.
1: Hm? Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásnej. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
2: Ale, prosím tě.
1: No?
2: Tak ale, no.
1: Úplně pravej opak.
2: Ale tě, prosím tě, jsi s tím pořád.
1: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
2: No.
1: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
2: A mluv, správně říká se deštík, ne deštník.
1: A jo, no,
2: tohle si mu všecko vyprávila, jo?
1: No,
2: takže to jsi mě uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedejchej na mě.
1: A já ti to neřeknu.
2: Proč bys mi to neřekla?
1: Protože já jsem teď na chvilku uražila.
2: No, jak to by dlouho trvá.
1: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
2: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
1: Já si to nechám pro sebe.
2: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš? A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
1: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A jež mi na mě!
2: Já nic neříkal.
1: Já,

0: protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
1: Čím jsi zklamaná?
0: Ano, já jsem zklamaná.
1: Čím ty jsi zklamaná? Ano,
0: protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
1: Jakou? Jakou?
0: Pravou, poctivou a věčnou.
1: Věčnou lásku za 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
0: Ano.
1: Čistou lásku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii, a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků. 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z Boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase? Od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard smetákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, Bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchart s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Prousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady, tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale... Že by to nebylo povoleno,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano, jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky, dvě hmoždinky.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: love. Don't need to pretend, cause it's a real love with you.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Já, že jsem koupil live koněku?
3: No, koupila jsem ji snad
2: já. Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl to jiný pán?
3: Ale no ty, Mourečku, ty jsi říkal, slečno, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech, tak dvakrát do roka.
2: Jo, tak to jsem byl.
3: Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
2: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
3: No ovšem, z gauče na gauč.
2: Hele, štěstí mi to moje. Já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě, no začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
3: Ježiša, Mourečku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
2: Ne?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Tak ne.
3: Ne.
2: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
3: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná,
2: ano,
3: lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
2: Já?
3: A já chladná, lhostejná.
2: Jsi lhostejná.
3: No,
2: jsi lhostejná a já trpím,
3: jo,
2: rozumíš?
3: Trpíš,
2: já
3: no,
2: trpím.
3: Jo.
2: Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
3: Jo.
2: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan kopidlo za omezování svobody.
3: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FL věka.
2: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš
3: trpět.
2: Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
3: A proč mě s tím otravuješ?
2: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
3: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
2: No vidíš,
3: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval. A nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku. Napíšeme, jak se to trápí. A když to nepomůže, tak ji uneseme.
2: Uneseme. Ty ji uneseš.
3: Kolik ona váží, jak je?
2: No, to je lehká ženská.
3: No tak uneseme.
2: Zlato moje, já ji tak miluju. Kdyby to věděla.
3: Tak neví.
2: Ne.
3: Neví. Ne.
2: Kdo by to taky vykecal?
3: No jo.
2: To je tajemství, rozumíš? Sladký tajemství.
3: No jo.
2: A hlavně pro ní.
3: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje. Kota bude překvapená.
2: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
3: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
2: No hlavně, že nepomůžeš.
3: Jo, to víš.
2: Tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí a je zamilovaný.
3: Ale to víš, že jo.
2: Jenže ona mě nemiluje.
3: Ale Mourečku, to je tím, že ona o tom neví.
2: Že jo?
3: Ano, ale až se to dozví, ta se zblázní. Úplně lásko.
2: Víš, že jo?
3: Určitě.
2: No, zblázní se.
3: No, se zblázní.
2: Určitě se zblázní.
3: No, určitě, to blázen.
2: Počkej, jenže co provedeme s tebou, až bude tady?
3: Ale se mnou si nedělej starosti. Hlavní věc je, aby už byla tady a byl pokoj.
2: Moment, počkej, tak dost. Jak to, že nežárlíš? Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, přiznej se.
3: Ale mám. Víš, že mám. A nebo nemám.
2: No, tak prosím. Vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.